0: Vaj, nemám tam kýšty, tež konec.
1: Kuchrany.
0: Až tež. Tež kény mu dal štíšta, chal tu malá hod. Vaj.